0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
0: Si v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogne Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogne Hosenträger.
1: Fratze.
0: Im Wiedervaspir später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane koš,
1: v něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Dnoutající koš je znameňánek v plamenech.
1: Dnoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježí.
2: A Ježí říká ještě víc, Ježí říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov. Říká Ježí, Ježí říká, říká Ježí, Ježí říká a jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku to úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý,
2: košo šok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku.
1: Košošok.
2: Prosím, pane. Prosím, pane, auto, pane, kann ja jede Sorgen. Ich bin der Susanne vom Cezanne.
1: Urlogin gsi.
2: Vom Cezanne. Urlogin gsi.
1: Urlogin. Urlogin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogne Fratze, umgezogne Hosenträger.
1: Umgezogne Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Immer wieder was für später. Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo. Když koš stojí. Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, úšklep, no. Spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, úšklep, no.

0: Tja, tja, gerade, gerade, da, da, das, das,
1: A to bylo nejgeniálnější.
2: A to bylo nejgeniálnější. No, ona věděla, o kom mluví. Ona věděla, o kom mluví.
1: To se tam fakt všecko probírá, no. Všecko do obchodu, no.
3: Dneska je v depu aj na tu novou plovoucí. Mamka peče protvan buche, dcera čvuchtí k babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová.
1: Mamka je masová.
3: Poláchu hen je teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě, aj proto tatka dže v depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbolt kuršl, který už dávno vyděláno má. A u poláchu hen je teplo, tatka topí, aj v depu mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Bude statečná jak teta, vzputé děti vždy před pátou. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
4: Nicht für die Schule,
3: to.
4: Für das Leben lernen wir.
3: Ne, ne, to nenajdeš jen tak, to najdeš jen hen, bléde henne, blédy nehet, plaches henlein, übernächtigt. A u poláchu hen je teplo, und bei Feldmanns gibt es was, zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka dže v depu, jak já jen ten vyčepu, se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
1: Babička nám drží palce.
3: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo. Celý v protfán to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau. To teplo do depo, ten člověk chce klid. A klid je základ. Protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot. A večer před spánkem zaspívá nám Gott. Gott nebo Gottvada, Hannewald jako předskokan. Ve Vorsprungu lesník, Bože, lidi milí, tu písničku znám.
1: To go, to go, to go, to go. Celý protván, to go, go, go, go.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Tam.
3: Da, scheiße.
2: Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Da. Scheiße. Kam císař pán šel sám.
2: Šlišla s náma.
3: Šlišla s náma.
2: Ta známa nymfa z amfiteátra.
3: Ta známa. Da. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídle.
3: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Milovali jsme se jako v mídle.
3: Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.